0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

nabavíte drum and bassová muzika, tak laď každý pondelí Rave On Air od 6 večer.

0: Excel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance.

Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Dance Radio. Dance Radio.

kvalitě trannendejzová musika. Tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Diamond, Pistols a Philly, Don't Think Too Much. Přeju vám nádherné odpoledne tady ze studia na Hagiboru. Odpolední party break na místo Terky Ročeňové. Milan Kroužel do 16. hodiny, já Terku srdečně zdravím na dálku. No a budete si moc užívat, jakožto jste vždycky zvyklí o víkendu, ta nejlepší taneční muzika na vlnách 89 FM, na vlnách Dance Radia. Máme 7. června, svátek má Iveta a Slavoj, všem blahopřejeme a ke blahopřání se jistě připojí KNYY a Steffi Pretty Lies. Pak je tady novinka hned v zápětí Dance Radia. Band Mapei, Dan Whitlam, Tripping, anebo 20 Fingers, Gillette, Short Dickman či Burner a Rush 97.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Dance Radio.

0: 12. června ve 4 hodiny ráno.
1: No já se teda přestanu, to se přiznám. Možná budu mít pohraní, ale to nevadí, protože Guadalajara, to je legendární stadion. V roce 1970 tam hráli Brazilci nádherný fotbal s Pelem. V té době samozřejmě měli neskutečné mužstvo a vyhráli celé mistrovství světa a Guadalajara to vlastně víceméně bylo rodiště Brazilců. Já doufám, že ten stadion nám přinese větší štěstí než právě v avizovaném roce 70, protože tam jsme trošku podcenili přípravu a bylo to vůbec takové malinko neúplně příznivě politické období. Naši tam dojeli pozdě nepřipraveni na ten samozřejmě vzduch, na tu nadmořskou výšku a přesto, že jsme měli také skvělé mužstvo, tak jsme bohužel nepředvedli ten optimální výkon, ale i tak si myslím, že to úplný průšvih nebyl. S Brazilci jsme prohráli 1-4, přestože jsme vedli 1-0 a pak jsme prohráli i s Rumunskem, i s Anglií. Takže doufejme, že budeme mít větší štěstí a tenhle ten nádherný stadion Guadalajara nám tedy přinese ovace, jak jsem tedy říkal, v pátek ve 4 hodiny ráno 12. června. Ale teď máme aktuálnější ještě samozřejmě čas. Máme 7. června, to je všechno až za týden. A teda za necelý týden, abych byl přesný, teď nás čeká Funkerman, Still Rossi Licky, anebo Ali Ferdin a

samozřejmě. The time is now. Ale hezká předělávka rozhodně tedy potěšila ve 13 hodin v 50 minut party break za Terku Ročeňovou dneska s Milanem Kroužilem do 16. hodiny. No a když už jsme tady hovořili, tedy já jsem mluvil o stadionu Guadalajara, legendární krásný stadion v Mexiku, tak v roce 70 v čele s Pelem, Felixem, Carlosem, Albertem, Tostaem, Brazilci vyhráli. A jak se říká, do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. O 16 let později to byl také skvělý šampionát v Mexiku v roce 1986. To byl Maradonův šampionát, já si na to velice dobře živě pamatuji. Krásné zápasy. Fandil jsem Brazilcům, ty v základní skupině hráli dobře, ale potom bohužel s Francií na penalty prohráli, takže Brazilci v roce 70 byli zlatí, v roce 86 čtvrtfináloví. Nám, kdyby se to podařilo, bylo by to fantastické. Já budu našim strašně držet palce a proč samozřejmě nač zbytečná skromnost, nějaká medailová pozice by mě udělala obrovský radost. Takže 12. června tedy laďte samozřejmě, nebo ať už online, tak můžete koukat na naše proti Jižní Koreji a to bude velice těžký zápas. Budeme držet palce ve 4 hodiny ráno, ale máme nádherné odpoledne, teď nás potěší Miss Monique a ještě Genesee a Carl B, Nomasita či Martin Solveig a Intoxicated.

Portugal de Man Offenbach Feel It Still. Máme 14 hodin 15 minut. Party break za Terku Ročeňovou do 16. hodiny. Na záskok já mám přeju nádherné odpoledne. 7. červen, svátek pro úplnost má Iveta a Slavoj. Blahopřejeme samozřejmě všem. Soundstar nás čekají Needing You, potom Madonna Feel So Free, Peggy Go Remix. Madonna vydává 15. studiové album, jak jinak než na značce Warner Records, Warner Music. Album se jmenuje Confessions 2. No a již 17. dubna byl představen tenhle ten snímek. Madonna je královna popu, si myslím, samozřejmě možná, že na to máte jiný názor, ale za ty léta řekl bych, že si tenhle ten titul jasně zasloužila. Měl jsem čas jí vidět, ať už tedy v O2 aréně v roce 2006 nebo o 3 roky později v Letňanech. Byl to neskutečný zážitek. No ale album tedy nás čeká, opět bude našlapaný a tahle ta ochutnávka rozhodně za to stojí. Pak ještě v závěsu Snow Patrol a Chasing Cars a Jones a Gerald Edit.

Tak krásné lámané beaty při nedělním odpoledni. Doufám, že prožíváte pohodičku a s našimi frekvencemi. Doufám, že si užíváte. Když se o lámaných beatů, tak vás chci pozvat na Rave On Air. Jinak tohleto je Fred a What If Horizon. Rave On Air každé pondělí mezi 18. a 20. hodinou pořád, kde se to všechno hezky láme, ať už dramík, nebo jungle, breakbeat a tak dále. Takže zítra. Ale máme neděli odpoledne 14 hodin 35 minut s datem 7. června a tenhle ten člověk, který teďka přijde na scénu k nám přes vlny, rozhodně je obrovskou legendou, ale stále velice činný. Fede Legrand, měl jsem často ho poznat osobně i dělat rozhovor, velice sympatický Holanďan a je to, řekněme, hitmaker, Autosave, ještě je tam Patrick LaFunk, to vás tady čeká. Pak 642 a John Newman, What Would I Do. Další klasika, ta bude v závěsu Filterheads a Jemania. Tahle ta věc patří mezi tedy klasiky té nezávislé klubové scény. Jsou to brákové z Belgie, Bert a Martin Marsen, třeba už v roce 1998 podepsali smlouvu na belgickém vydavatelství Headroom Music. Také hráli po kapelách, ale ta elektronika je posouvala dál a nejvíce přitahovala a je to dobře, protože pro svět udělá

Pohodovka na Dance Rádiu ve 14 hodin 9 a 40 minut. Gary Reed a ještě DJ Kous It'll be all over. Takže it'll be all over. Party break v plném proudu ještě hodinku a 10 minut. Teď nás potěší Carlos Sleepers a ještě Cold Bank a Nigga De La Rosa Back To You. A nebo nestárnoucí chemici Chemical Brothers a jejich Galdovice, Cream a Paradigm. A já vás také chci pozvat do kina. Už jsem o tom hovořil, když jsem zaskakoval za Mikeyho v týdnu, ale já to rád zopakuji, že jsem viděl snímek ve 3Dčku a možná také proto mě to bavilo. Star Wars, Mandalorian na Grogu. Skvělé herecké zastoupení, byť tam trošku není úplně vždycky vidět, ale Pedro Pascal, to je samozřejmě velká star současnosti, stále jde výš a výš, on dokáže zahrát skoro cokoliv. No a potom tam byla Sigrid Weaver, která snad vůbec nestárne, já ji ještě pamatuju z Vetřelce. No ale k Vězným válkám měl jsem z toho obavu, ale nakonec jsem odcházel spokojen, splnilo to účel a docela jsem se pobavil, možná protože jsem od toho nic nečekal, takže nakonec byla spokojenost a to 3D tomu samozřejmě přidá. A pak jsou tady horory, přestože není listopad, tak jich je docela požehnaně. Těším se na Posedlost, to jsem ještě neviděl, ale Pasažer, přátelé, já jsem na to šel, protože jsem to chtěl vidět a nikdo na to zrovna se mnou jít nechtěl, byl jsem úplně sám v kině a to bylo docela scary, taková trošku stezka odvahy, ale užil jsem si to a tenhle ten horor taky vám vřele doporučuji.

0: Nám se blíží 15. hodina, dohrává Cream a Paradigm. Hned po 15. hodině je tady Breakdown, Jim Cook, Everything You Need, nebo Swedish House Mafia a Weekend, Months to a Flame, nebo Hošenkoma a Roads, či Disciples, On My Mind. Hezký poslech na Dance Radio, Party Break.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika.

0: Disciplies On My Mind a Deep End Remix. Máme 15 hodin, 14 minut, party break, poslední hodinka, tedy mezi 15 a 16. Teďka si užijeme s DJem Snakem a Bipolar Sunshine Paradise. DJ Snake je z Francie a velice úspěšně remixoval několik světoznámých jmen, počínaje třeba Pitbullem a tak dále. Calvin Harris, hitmaker, vás bude bavit se snímkem Satisfy a Jazzy. A pak je tady dvojice Fats & Small, Turn Around. Fats & Small, ty byly založeni v Brightonu v roce 1998 Jason Howardem alias Fats a Russellem Smallem, takže proto tedy Fats & Small prodali více než 5 milionů desek, byli strašně úspěšní. Pak následoval snímek Feel Good, já jsem je třeba hrál na vinilech v Pražské radosti a v té době to bylo hodně hitem, tyhle ty funkovky se začaly vracet a to vůbec byla tedy zlatá doba klubové scény a všude se tyhle ty věci hrály a já doufám, že tahle ta záležitost vás opět dostane do té správné nálady. Jak jinak než na Dance Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Kalinda Sanders a Hellmay Who We Are. Máme 15 hodin 30 minut přesně, takže party break ještě půl hodinky. Doufám, že si to užíváte s naším rádiem, nebo třeba s appkou Dance Radio, či vlny 8229 FM a webík danceradio.cz, protože nás navštíví legenda všech legend a jeden z nejlepších DJů a producentů za poslední 2-3 dekády, to je Armin van Buuren a ještě Mr. Props a Nady U. Lukas a potom ještě Steve a DJ OMT, Bella Perosi a Buddies. Tom Craft, Lone Lines, tak to je velká legenda. Vlastním jménem Thomas Brickner, narozen v roce 1975 a proslavil se právě snímky jako avizované Lone Lines, které uslyšíte, Prosak, ještě Circle, Mission. A v 90. letech začal hrát v Mnichově jako DJ a na takové mnichovské, dá se říci, techno parade, něco jako love parade, techno parade, tam měl své první DJské velké vystoupení v roce 1995. Takže tahle ta mnichovská legenda vás také čeká a nebude chybět ani Michael a People of the Night.
1: Rave on air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air. Od 6 večer. Dance

Takže přátelé, pomalinku jdeme do finále, to znamená, že party break už bude za chviličku končit, v čase tedy mezi 13 a 16 hodinou máme 15 hodin 8 a 40 minut, takže dneska za Terku jsem zaskočil, Terku zdravím a už za týdený tady máte v sobotu a v neděli v čase tedy, jak už jsem říkal, mezi 13 a 16 hodinou party break na Dance Radio. Přátelé, tak díky za přízeň, bylo to prima si zaskočit, no ale za 2 hodinky a tak 2 hodinky a 15 minut plus minus je tady Club Mix 641. vydání, hned vám povím, jak to bude vypadat. Tak jedna, který omluva za Stacy, která musela náhle odjet do Francie. Na místo ní bude DJ Art Bielov, tady premiérově v Club Mixu, ale Lukas Hulan, který je v programu, tak ten přijde, takže 641. vydání, první hodince novinky a potom přijde Lukas Hulan, bude mixovat a Art Bielov a představí nám také značku Micro Records, kde vydávají svoji vlastní produkci. Takže to tedy bude v Club Mixu od 18 hodin. Ale nyní nás ještě čekají věci a to je Jonas Blue a Izzy Bizu, Lifeline a Olivier či Jim Jules Pushing On a ještě WW Scooter, Ray from Other Space. Po 16. hodině je tady Just Dance, takže užívejte, stále poslouchejte naše vlny, budeme rádi, 8 ve 129 FM.

0: Dance Radio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz. Dance Radio. Dance Radio.

dává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

Rádiu. Hezký dobrý večer, vám tady přeju ze studia na Hagiboru, takže jsem si zavysílal dneska odpoledne mezi 13. a 16. dvě hodinky pauzy a je tady Club Mix, na to jsem se také velice těšil, máme 7. června, svátek má Iveta a Slavoj, všem blahopřejeme a zahájíme tedy 641. vydání pořadu Club Mix na Dance Rádiu a hned vám řeknu menu dnešního pořadu. První hodince noviny klubové, už je tam Rafael Civellino připraven, ale k tomu až za chvíli, hlavní jsou hosté, takže mezi 19. a 20. Lukas Hulan, ale je tady změna, DJka Stacy musela náhle odjet do Francie, takže ji zastoupí Art Bělov, bude mít tady premiéru v Club Mixu, takže pohovoříme také o vydavatelství Micro Music, kde vydávají právě svou tvorbu avizovaný Lukas Hulan a Art Bělov. Takže to je tedy menu dnešního pořadu a teď je tam úplně první věc You Got Me Hungry a Roberto Civellino. Pěkný poslech!

Jsou to Snake a další novinka od Joe Paciella, který tyhle ty věci vyrábí jako nic. Neapolský producent začínal funkem a

Christoph, You Got Me Something, vytažená klasika. Během posledních 12 měsíců producent Christoph způsobil bouři po celém světě na taneční scéně. Jeho šumivý široký sound a ty basové linky, povznášející melodie a vybraný vokály, to všechno ho charakterizuje. Také byl ovlivněn jako malý chlapec značkou Motown, takže tam jistě slyšíte i funkovky. A samozřejmě byl posedlý, když už jsme u toho vinylama, ať už ve sbírce, anebo sám, když hrál. Jinak teď v poslední době má rezidenturu na Ibize a je velice poptáván. Takže producent Christoph, další novinka v Club Mixu, 641. vydání na Dance Radio.

In It Together a Seb Junior, Everyone. Je to francouzský DJ, momentálně žijící ve Španělsku a preferující britskou garáž. To je hezká kombinace. Kooperuje třeba s Milk and Sugar a vydává na značkách Madhouse a nebo

DJ Christian B a We All Right Ten dělá tyhle ty typicky deepové zvuky, které nás dostanou do jiných stratosfér. Ještě předtím to byla novina Risk Wired a hostující ještě The Owns, zpěvák. Máme 18 hodin, 33 minut a všichni hosty jsou tady, takže bude to bez nervů v tomhle tom, že už jsou tady. Jak samozřejmě avizovaný Lukas Hulan, jeden z nejznámějších lidí v klubové nezávislé scéně, nejenom v Praze, ale i v České republice pochopitelně, takže ten už je tady ve studiu.

Kevin Josh a One More Minute. Byl ten producent vyrůstal v Pensylvánii, což nebylo úplné party místo, ale už v 11 letech si koupil soupravu, techniku a začal trénovat. Občas školní party a potom se různě vyprofiloval a momentálně samozřejmě už vydával o 106. Má svůj takový typický nepravidelný zvuk. Řekl bych tedy něco trošku zlomeného, ale je tam velice slušná nástrojovost

to je DeMarcus Lewis. Má víc než 1500 releaseů. Gotta be the one. Začínal new diskem, funkem, teď už jede v garáži. A nebo klasický house. Přesně, jak tady avizoval mezi vstupem Lukas Hulan, typická Amerika. Lukas Hulan bude za chvíličku mixovat, už se na to vrne za těch 10 minut přibližně. Těším se, a také tady máme zástupce z Krymské, kde se také uvidíme, občas tam také hraje od nás i KT

je klasika všech klasik v té nezávislé stejně Masters at Work, Little Vega, Kenning Dou, Gonzales, ještě Mark Anthony. Věc se jmenuje Keep It Coming On a One Take Two Mix. Jinak Art Bělov premiérově Club Mixu bude mezi 8 a 9 a za těch pár okamžiků Lukas Hulan.

Ten člověk výborně zremixoval legendární kapelu Divo, oblíbené z DJ Trávy, kterému posíláme pozdrav nahoru. A tohle to je samozřejmě Bušvaka, který byl několikrát v Roxy v České republice. Lukáš Holan za chviličku bude

0: Tak tady v Club Mixu máme úplnou novinku, release, který vyjde za měsíc, takže to tady křtíme tak trošku Lukáši, viď?
1: Trošku jo, no.
0: Tak kdyby si to malinko ještě provařil?
1: Jo, tak tohle je Alex Arnaut a jeho track, který se jmenuje Swing Mood, a tohle je remix od Toma Gilerona, který se nazval Mood to Swig, ne Swing, ale Swig. A vyjde to za měsíc na našem labelu na Micro Records a s chodou okolností tenhle týpek bude hrát naživo na naší Micro Boat Party 27.6.

pauzy Without Pause a Midland. 19:22, DJ Lukas Hulan, kterých má vydavatelství Micro Recordings, tak už prezentovala svoji tedy první novinu, která vyjde za měsíc. A jinak jede v tomhletom duchu do 20. hodiny, pak ho vystřídá Art Bělov mezi 20. až 21. hodinou v Club Mixu, ale mezi tím samozřejmě tady Oldu vyspovídáme.

0: Tady máme něco z historie, co hrál ještě DJ Loutka.
1: Jo, tohle je Grooveyard, Merry Go Wild a novej fresh remix, který je starý pár let od Michel De Hay, což je taky takový známý holandský producent, velká pecka.

0: česká jazzová linka a je teďka čas, we have break v pozovkách na rozhovor. Tak Lukáši, představ tady po mé pravé, po tvé levé straně, je tady Olda, neboli majitel Krymské, klub, ve kterém hraje tady i naše kolegyně a kamarádka DJka Katie. Oldo, já tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj, zdravím, zdravím.
0: A přeju hezký večer.
1: Taky, taky.
0: A chtěl jsem se tě zeptat, bar v Krymské je poměrně místo, které se zjevuje v té nezávislé scéně často. Jaký styl tam nejvíce preferujete?
1: Helejte se, po té době, co tam dělá jako Lukáš produkci, tak většinou se tam hrajou houseové věci. A dřív...
0: Chválíme.
1: Jo, chválíme. Lukáš to dělá strašně dobře teda, abych ho pochválil teda taky. A vlastně... Dřív se tam hráli různý jako UK garage, byly tam rapy, různý techna tam byly, byly tam různý žánry. Jako vlastně jsme, nemáme žádný zábrany, většinou teďka Lukáš to vybírá ty věci a...
2: Jo, já bych k tomu řekl jenom, bych k tomu dodal, že samozřejmě my se nebráníme žádným stylům, jakoby převážně samozřejmě u nás převažují ty taneční věci spíš, takže deep house, tech house, jako obecně ty houseové věci, ale jako máme i večírky, máme nový večírek, který se jmenuje Scratch, který je jako fokus na hip-hop, na klasický hip-hop, ale čistě jenom z vinylových desek. To jsme si tady s Oldou máme takovou podobnou vášeň k těm vinylovým deskám, tak jsme si říkali, že tohle bychom chtěli zachovat jako nějakým způsobem, aby se prostě udržel ten vinyl fresh, tak určitě jako tohle bych chtěl zmínit a jak říká Olda, jako my se nebráníme ničemu, jo, takže my máme prostě, občas se u nás i objeví lidi, kteří hrajou právě hodně UK garage, nebo i nějaký zlámaný styly, u nás se hraje i docela dobrý stylový funk, disco, soul, takže máme i lidi,
0: kteří... Na tom jsem vyrostl.
2: Přesně tak, tam u nás máme i lidi, bych zmínil, třeba máme rezidentku Ypsilonku, což je DJka, která hraje jenom pouze z vinylu a hraje právě převážně tady ten R&B, soul, funk, disco, což je jakoby pecka a u nás máme i návštěvníky, který právě mají rádi tady ty věci trošku jinak, takže jako nechtěl bych úplně říct, že jsme jenom fokus na house a techno, protože to není úplně pravda a akorát u nás jediný, co se u nás úplně nehraje, je jungle a drum and bass, to jsme si říkali, že přenecháme asi jiným podnikům, protože přece jenom je to bar a proto je to tak nějak uspůsobený ten program trošku tomu barovému prostředí. Ten jungle a drum and bass je víc takový jako, bych řekl, jako spíš se hodící do nějakých warehouse prostorů, do větších klubů. Takže to jsme nějakým způsobem jako dali, když takhle řeknu, pryč z programu. Ale jinak se nebráníme ničemu.
0: 23. června se k vám těším.
1: Super, my se vám taky těšit.
0: Ale ty jsi také zmínil, že KT má úspěšné večery u vás, kolegyně.
1: Jasně, jasně. Tak má většinou vlastně od té doby, co tam hraje, tak vlastně děláme jenom víkendy a když tam je KT, tak je to naspaný, je tam zábava, super muzika, drinky lítají, co se nám líbí a vlastně jede to dobře.
0: Úplně promiň, Oldo?
1: No.
0: Poslední otázka, jak dlouho už ten bar funguje?
1: Leď se od 2014, myslím, že, jo, jsem si skoro jistý a vlastně už to mám jako třetí, čtvrtý majitel, že už to jakoby přenechaný, takže to teďka ofrešováváme tady s Lukášem a s lidma, co vlastně pro nás pracujou a myslím, že to jde dobře a doufám, že to teda bude dobře.
0: My držíme palce.
1: Jo, bude to dobrý.
2: Takže určitě, kdyby chtěli lidi najít nějaký bližší info, tak nás najdou určitě na sociálních sítích, Facebook, Instagram.
1: Facebook, všechno.

Dennis Quinn, DJ a producent z Holandska, z Amsterdamu, Liberation, tohle je zvuk, který tady můžeme všichni. Takže Lukas Holan, přibližně ještě 15 minut vás bude kochat těmito rytmy v Club Mixu.

0: Back to the Deep, takže to je poslední věc od Lukase Holana. Lukáši, díky ti za předvedený výkon, za tyhle ty zvuky, acid, house, všechno možné, prostě to, co tě reprezentuje, a jak se ti hrálo?
1: Jo, děkuju, klasicky, mám to tady rád u tebe, vždycky tě rád vidím.
0: Já to tak,
1: takže nápodobně. Děkuju za pozvání určitě.
0: Já jsem si to moc užil, díky, těším se na všechno a hrozně hezky se to poslouchalo.
1: Skvělý, děkuju moc, Milane, užij se dnešní film večer, až skončíš tady, a doufám, že se brzy uvidíme.
0: Těším se. A za chvilku je tady Art Bělov.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Dance Radio.

0: Tak posloucháte Club Mix, je tady třetí třetina dnešního pořadu 641. vydání. Lukas Hulan zaslouženě odpočívá a teď je tady Art, takže Arte, neboli DJ Art Bilov, což je hezké umělecké jméno. Arte, já tě tady vítám premiérově v Club Mixu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě.
0: Perfektní, tak představ se, jak dlouho hraješ, asi co hraješ a tak.
1: Jasně, já začal jsem hrát původně, úplně ze začátku jsem jako zpěvák, ale k elektronické hudbě mě převedl náhoda, dá se říct, a věnuju se tomu zhruba nějakých 6 let a jsem taky producent, rád prostě dělám doma tu hudbu ve vlastním studiu, spíš než DJu, ale i tomu DJování věnuju se trošku, takže.
0: Prosím tě, co jsi zpíval?
1: Pop.
0: Já zase se přiznám, budete překvapení, já byl rapper. Vydali jsme dvě desky s kapelou, kdysi dávno. Mě to bavilo, ale takovým funkovým duchu to bylo. Ale to nevadí, jako ten hlas můžeš přece uplatnit i do těch klubovek? Dělat MC ho třeba?
1: V dnešní době nevím, jestli to se to úplně chytilo, ale já se to zkouším zapracovávat do vlastních tracků nějakých. Vždycky tam něco zpívám, nějaký ten vokál.
0: Což je originální, nemusíš nikoho platit a sám?
1: Ano.
0: Zaplatíš sobě.
1: Sám zaplatím sobě, ano.
0: Dobře, jak asi teda dlouho to všechno děláš?
1: Nějakých 6 let spolu taky hraju s klukama z Blurred, vlastně spolu s Alexem Sidorovem a Christopher Rosford, to jsou moje kamarádi, s nimi děláme taky YouTube podcast Blurred Studio. Když si to najdete a subscribenete, tak budeme rádi. A vlastně zveme takhle lidi z Prahy, z Česka, ze Španělska, z celé Evropy a jako propagujeme dobrou, kvalitní elektronickou hudbu.
0: Takže to je projekt Blurred.
1: Ano.
0: Na Instagramu třeba můžete najít.
1: Na Instagramu Blurred, ano, Blurred Prague.
0: Ja. Takže i vydáváš, kromě toho vašeho projektu, na nějaké značce své věci?
1: Bohužel, ještě se nestalo, ale vydávám svoje vlastní věci prostě na Bandcampu, si lidi můžou koupit a vlastně to je celé zatím. Mám to jako cíl na tento rok, furt se to posouvá kvůli různým důvodům, ale snad se to k tomu jednou dopracuju k vydání vloženě na label nějakým. Mm-hmm. Možná si dohodneme s Lukášem nějak.
0: Třeba uděláte díl. No a jaký styly nejvíce preferuješ?
1: Mně se líbí, já jsem jakoby začal od deepu, mně se líbí hodně acid house a takový ty pomalejší techno, dá se říct, ne to rychlejší, na všechno, co je nad 140, to je pro mě už jako trošku těžší hudba, ale když to má groove, tak vlastně mám rád všechno.
0: Určitě, určitě. My jsme o tom i s Lukášem hovořili, že víceméně je špatná a dobrá hudba v té elektronické scéně a člověk si vybere, nebo respektive nemusí to být jenom čistě house, může to být občas zlomený, občas acid, občas jazz, funky, takže těch stylů tam do toho se tu člověk může položit samozřejmě strašně moc. Teďka, když navnadíš klubery, kam je můžeš pozvat?
1: Bohužel v nejbližší době s Blurred neuděláme žádnou party, možná se s Lukášem dohodneme na nějaké to září, ale zatím bohužel není konkrétní datum, takže se věnujeme teď natáčení těch YouTube podcastů.
0: Mm-hmm. Dobře, my držíme palce ze všim, těšíme se na tvůj setíček.
1: Díky moc. Díky.
0: A jsme rádi, že jsi u nás měl premiéru v Club Mixu.
1: Děkuji moc za pozvání, jsem trochu nervózně, ale
0: to je naprosto, naprosto v pořádku, mluvil jsi dobře. DJ Art Bielov in the mix.

Ale to už je starší věc z 90. jak mi tady anoncoval Art, Crazy Kittens a Impossible Beings.

0: věc od Arta Bělová. A No Tonight se to jmenuje, tak to je dobře, že se zahrá něco ve svý kuchyni a zní to dobře.
1: Děkuji.
0: Takže jste to vydali teďka na Nordu?
1: Ne, já jsem to bohužel ještě nikde nevydal, snad říkáme se domluvím s Lukášem, možná to budu rozesílat v nějaké blížší době, ale zatím prostě se to práší u mě na flešce a občas to rozduní nějaký klub.
0: No a my tady máme premiéru v Club Mixu, takže děkujeme za to.
1: Ano.
0: Takže tady to je, také děkujeme, produkce Arta Bělová, No Tonight.

Really and Clay, tahle ta věc G-Sport Higher. Ještě 12 minut. DJ a producent Art Bielov v Club Mixu 641. vydání na Let's Radio.

0: Roman Flugel a Jixity, tak tahle ta věc mě nesmírně baví a já tady chci poděkovat Artovi Bělovovi za předvedený výkon. Jak se ti hrálo tady?
1: Skvěle, skvěle, díky moc. Užil jsem si moc, zahrál jsem si věci, na které jsem nešáhnul celkem dlouho, ale myslím, že jako sedí k tomu letnímu večeru.
0: No určitě, a já už jsem si tady o tebe vyprosil tu tvoji věc, abys mi ji poslal, protože ji samozřejmě budu rád prezentovat v Clubmixech.
1: Děkuji moc.
0: A budu rád opět, když přijdeš, protože je potřeba tyhle ty producenty, jako seš ty, podporovat i s touhletou originální muzikou, takže ti děkujeme.
1: Díky moc za pozvání, rád přijdu a všech zdravím.
0: Perfektní, my ti přejeme krásný večer.
1: Všem taky, díky moc.
0: Skvělé, díky. A já vás chci pozvat na 642. vydání za 2 týdny. Přijde DJ Will Coleman a potom DJka Amar Durga. To vás čeká za 2 týdny. Díky za přízeň, za týden Chris Adler. A my se samozřejmě uslyšíme za 2 týdny. Mezitím se můžeme třeba ve čtvrtek vidět v Origin Baru, anebo v sobotu W Hotelu. A jinak poslouchejte Dance Radio a přeju vám hezký večer.

that house music is freedom. Freedom to be.